am nañu gan gu teddi ci bis boba kérok rijal won fa khabru tuba am nañu gan gu teddi ci bis boba kérok la bacci jot ca madul ijiri jëm bindon genné ca kaddu ijiri